krmila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu

0: tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Fol.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V poslední době jsem porád smutnej.

0: to mi povídej.
1: To mi povídej, to mi povídej,
0: to mi povídej, to mi povídej.

kulku brejlit. V kultuře nám dneska píšou hudeček má, no i hmatník, to stojí pán.

do kočku. Pane, obraťte svou tvář na prostřední stranu. Chytli příkladem starýho, brejatýho podvodníka. Počtěte si zapadník.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly.

prsty ti omývaj, chytni je do ruky. Jezírka naplní, kaluže naprší, a pak se vsáknou do hlín. Ta hlína jsem já.

tě do důlku. Ten důlek jsem já. Pod třeší nad zmatkem usedly myšlenky, klouzaly po ledě, asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra, a pak se probudí. Ta můra jsem já.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Zase se budím na dece ve 2:10, byl to jen sen, říkám si, a srdce sklidňuje se. To by se nemohlo stát, to by nedávalo smysl, to by bylo mimo mísu. V tom snu jsem za vládce si volil diktátora, aby mě ochránil před jemnou diktaturou. A z mobilu jsem naťukal do fóra, že prý s ním o světě s telefonní šňurou. A pak jsme 35 let sbírali víčka, aby postižení měli stovku za ně. A dávali jsme operovat svého králíčka, když jiného jsme zatím měli na smetaně.

těch špatných jsem pak hledal pochopení a v tom snu slušní lidé byli vlastně zrádci. A ti noví slušní vele byli holarabky a chudé děti měli jsme na práci a za to jsme jim posílali samolepky.

noci zavírám světnici na petlici, v té kleci třesu se zimou, jak mě ocel v ruce sebe, je mi špatně ze sebe a je mi špatně z tebe. A pak se budím.

třešní nad sebou nebe, ten modrý nekonečný strop. Krásná carevna, důvěřivý car, snadno podlehnou čaroději, ještě víc mu věřit měl Báťuška Kosudar, když říkal, nechoď do války, Nikolaj. Jiskřivé ráno, kočí už zapřahají, až krásné dámy nasednou, můžeme hned jet. Samovar dýmá, prostřeno v březovém háji, pirošky, vodka, kaviár, rozdrcený led. Bože chraň cara, okolo gardové pluky v parádním marši táhnou a salutují hned. Na dohled bitva spočítáš na prstech ruky, kolik z těch mužů, kolik se vrátí domů.

čar. Snadno podlehnou čaroději, ještě víc mu věřit měl Báťuška Kosudár, když říkal, nechoď do války, Nikolaji. Smilník a pian, zázračný léčitel taky, věštec a prorok, údajný carevnin milenec. Zamrzlá něva, ve sněhu krvavé stopy, čtyřikrát zabit, Rasputin prohrál svoji věc. Krásná carevna, důvěřivý car, snadno podlehnou čaroději, ještě víc mu věřit měl Báťuška Kosudar, když říkal, nechoď do války, Nikolaji. Opilý vodkou, mizernou samohonkou, přichází z neznáma pousatý pravoslavný pop. Přichází sadem rozkvetlý

Valentino, to už sněží, nebo se syna ze sna dotkla mojí tváře. Valentino. Co lze stihnout za jedinou noc, co stačí vyrůst, než sad rozpustí se v páře. Valentino. Zkušenou dlaní pátráš po úchopu na tvrdé skále mé hrudě.

Uspeca, na ještě horká skleněná srdce, ve kterém zůstal ukrytý tvůj dech. Vítr jde odsudet, nůž visí nad světem, těžko říct, co bude, sotva vím, co je teď. Znášíš se na mě jak sníh na štíty střech.

Sníh se otřel o zvone, jako prsty světice, která se ptá svědomí, zda není hřích modlit se a své víře bez kontur slovy dávat hranice.

Rafael. Jako stopa ve sněhu, co tu zbyla po tance, než i jeden rozpěl.

heaven. Půjdem za nosem a vím, že ještě dnes najdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

zázraky odnesou má zrcátka. Neste mě, neste, ptáci do nebes, divokým kachnám čechrám peřinky, přes moře žluté přejdu lila vřes.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: A tak nám podzim zase nic nepřines. Stromy se opily a mají kocovinu dnes. Hází poměli s tím, ať prý je neruším. Tak raději zamávám těm mrakům vysokým. Tak k sobě máme zase o rok víc. Měsíce pluly jako 12 plachetnic. Všechny šly ke dnu, nezbyl po nich ani dým. Tak raději zamávám těm mrakům vysokým. A dny se krátí a s nimi i dech. Co bude, až voda bude na břeh? Co bude s tebou, když tě nevylovím? S kým budu mávat těm mrakům vysokým?

a tak nám podzim zase nic nepřines. Jsme trochu mokří včera jako dnes, sušíš si vlasy a hlavně, že je s kým. Večer za mám.

nastavím polibkům své vrásky na čele, básníkům s neuznaným pro ni tvrdnou játra, a žhavé noci mění v chladné postele.

0: pro mě zemi čert tě vem.
1: V hlavě se zatmělo, já nevěřil svým uším, kvůli své můze klidně přestal bych

0: nocích nebudu už nikdy verše psát. A hlavně s muzikanty přestanu se stýkat, až bude rozdávat, chci v první řadě stát.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

rozbitává zase dá vždycky nějak slepit a každá kostka ledu jednou roztaje. I každá kocovina se dá něčím přepít. Kolik chceš cukru, můžeš hodit do čaje. Můžeš se odevzdat nům tak, jak volně plynou, nebo si prohlížet celou noc pod peřinou. V herbáři usušené lístky z tramvaje. Můžeš si lepit náplast, kde tě bota tlačí, a stavit barikády z židlí u dveří. Nakonec stejně přijdeš na to, že ti stačí. Je něco k obědu a něco k večeři.

potkáváš se u jednoho stolu, chystáš se k rozletu a pak se ukáže, že jako zib jezdíš jen nahoru a dolů, že dávno zapadl si přesně do drážek. Budík řve každé ráno do práce a klusem, ať stíneš v automatu dát si vodku s džusem, abys měl do života špetku kuráže. Olikáš útržky věd a možná si radši, že těm tvým moudrým pravdám nikdo nevěří. Na oko bráníš se si přiznat, že

Naposled v 8. třídě choval si se spurně, že každý strůjcem svého štěstí přece je. Od těch do párkrát skončil tvůj hlas v něčí urně, pak si šel domů a dál se nic neděje. Tvůj vlak si drncá, všichni kolem někam jedou, ty jsi na cestách, ty cesty ale vedou. Jenom tam, kde jsou položené koleje. Ještě je naděje, škoda, že nejsem mladší, říkáš si, já se ještě jednou předvedu. A kdyby ne, tak vlastně docela mi stačí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

kde je ženská psychika, byť už nad ní léta bádám, stále se mi vymyká. Má-li nějaký vlastní řád, to bych věděl vážně rád. Vím jen tolik, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále býti v první lekci stále jsem. Nejdřív dá ti na vědomí, jak jí chybí obětí, sotva 10 minut na to, sama vysmíká se ti, tak jí nechám a jdu ven, vždyť co víc tu zmůžu jen, opět vidím, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále býti v první lekci stále jsem. Už jsem jednou nohou venku, ona vzdychá ve dveřích, zůstaň se mnou, copak nevíš, jak se bojím příšeří, tak se pozdržím a hned, že prý přeháním, ach teď opět vidím, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále býti v první lekci stále jsem. Tam je drahá každá rada, kde je ženská psychika, byť už nad ní léta bádám, stále se mi vymyká. Má-li nějaký vlastní řád, to bych věděl vážně rád. Vím jen tolik, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále býti v první lekci stále.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem. Mít tě na rybách, to je krása. Mít tě na rybách, to je sen.

Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem. Když spíš na rybách, to je krása. Když spíš na rybách, to je sen, to je sen, to je sen, to je sen.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Sedí to pič u piana, proluduje potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatím

potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhel.

Ohraná písnička tlačí nám na víčka uprostřed hovor. Své city bez tváří lovíme v poušti.

promění, chvilkové souznění, až přijde svítání. Jsme noční chlad a denní láva, co udělat?

stanem zakletí do obsidiánu, do obsidiánu, do obsidiánu. Jsme noční chlap a denní láva, co udělá

vám láska jen tak beze stopy zmizí. S otázkou máš mě rád, máš mě ještě rád. Člověk si připadá, že už je někde cizí. Má ještě smysl rvát se, nebo už to vzdát. Dostanu kopačky a já si pořád říkám, co jsem si nadrobil, že to si taky sním. Ale ta láska přece nezmizela nikam. I po mý kremaci snad zbyde popel nebo dým.

Kam vlastně láska zmizí, když už není ve mně, anebo v tobě, to je vlastně celkem fuk. Jestli jí schlamstnul vesmír, nebe nebo země, má jí teď jiná holka nebo jiný kluk. Možná je lásky pořád stejně jako kdysi, jenom těch lidí je teď na ní čím dál víc. Tak to bych radši nebyl ani tam, kde ty jsi. Možná se odstěhuju někam na měsíc.

nebo když ve vodu rozpouští se led. Já už jsem rozstál a teď čekám, co ty.

zůstaly mu, i když nechtěl, vždycky věrné, navždy věrné. Říkají, vzpomeň si a nikdy nezapomeň, že se v lidech skrývá led a že se v lidech skrývá oheň. Když zbraně utichnou, převlékají se kabáty, tak si vzpomeň na bolest, paň mámy a pan táty. Taky dobře pamatuj, jak rychle může přijít bouře, když se plní obloha krutým a zlým obětním kouřem. A že bez boje se vzdát je stejné, jak zbaběle dát do rukou kruté moci zbraně.

Do vodopádu u mítinky skáče voják, myje vzpomínky poněkud černé. Poněkud černé. A i přes ten poslední skutek, i když prchal, přec neutek, jsou mu věrné, stále věrné, navždycky věrné.

Hlásím, že jsem poslední vojín na opuštěný vartě. Hlídačem pokladu a zajatcem svých práv. Položka na seznamu hříchů v stornovaný skladní kartě. Pozdravem bez podpisu a poslem žádných zpráv.

hlásím, že neznám zadních dveří a nemám, co bych zahodil. A neznám toho, kdo by věřil.

těžká víčka a chuť něco vypít, kabát na sebe, ulicí dolů, oči mi svítí jako svíčka.

trávě, mezi listím, porivy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není. Co bylo, nebude, bodláky kaštanů.

jsem. Znám jeden způsob, jak se zmrzlinou zacházet. A stejně tak bych chtěl i Janin let rozpouštět. Dám ještě jednu a pak se jí poptám. Nešla bys do kina a zatím jen koktám. Nešla bys do kina a zatím jen koktám. Nešla bys do kina a nešla bys do kina.

zaletěná Madonna, svět za oknem vagónu i beránek na klíně mění se v hada. Život ji ubíjí, jak hřebík do trámu, skrze dlaň zatlouká, nemůže z místa. Bolestná Madonna, plná je bolesti, odkud však pramení.

0: Ve večerním okně teď mění se krajina, aniž by přišla nějaká změna. Beránek na klíně i had je mým dítětem, zmučená Madonna má jediná žena.
1: Kdyby tady byla

Padlo na malé oblasti zvláštní příběhy dává. Herci, publikum, všichni v jedné pasti, návštěva, žádná sláva. Kolikátá už je to sezóna, žádný velký třesk se tu

vrtacího potlesku. Skončil další jímavý příběh, zhasněte sál. Program slibuje večer plný

nenechal žádné věci v šatně, všichni v kabátech sedí. Proč to vypadá, že je něco špatně, proč jsou všichni tak bledí? Kdyby se tak dal život vrátit zpět, pokusil bych se lépe rozumět všemu, co jsem tak špatně chápal, tak málo znám. Za to všecko, co mám dnes na triku, omlouvám se ctěnému publiku. Dopadlo to jinak, než jsem si představoval. Dopadlo to jinak. Po něm.

sněží. Bílý kůň lehá na siřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já. Říká, že nad vsí

záznam se nic neuvidíš. Jenomže já vidím, co on, a jistě i on vidí, co já.

Taky slyším, v mlze se ozval telefon, vyzvání hudba jako od Cohena. Zvednu to já, anebo on, já ani málo neznamená. Chrapla vyhlásí naše jména, rezavý amplion. Jestliže já slyším, co on, jistě i on slyší, co já.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Prosím tě, dočti ten tisíckrát přečtenej ubrus. Narvi ho do pračky a rovnou tam skoč s ním. Až tě to vyplivne a budeš za chvíli čistej, napiš mi, zavolej, já ti to dopovím.

jako vůně, co v dětství nasaješ a už tě neopustí. Kamarád říkal,

značně očami. Jakýsi chlap sviňačisko grazlně známe, co se dalo robit. Zasnuby jsou plánované na středu. Učel do ní tak jak liak Dorin.

scénu. Nepřál bych vám slyšet tého snoubenca, jak milé mu sdělila, že už je bez věnca. No ale co se dalo robit? Zasnuby jsou plánované na středu. Tak ju chytnul, pošmajchloval, postiskal, mezi tým ju a jí po pyšnisku vyliskal. Co se dalo robit? Zasnuby jsou plánované na středu. Chcem, aby si z tého příklad sebrala.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

neber. Asi jsem spad teda z višně, ale existuje přece šance, že jsem ti spad z nebe. Tak už mě prozraď, milá, jakou láskou mám milovat tebe.

stíny stromů prodlouží. Rok co rok chodím brouzdat do louží. Tvářím se, že jdu prostě někam,

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já a postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli? Ať večer na skok přijde ke mně.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Je pár minut po 9. hodině.
0: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

byl bych z té bitvy rád zběh. A ty si zkousala nechty. A každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

zpracovan. Jsi pod proudem, jsi nabitá a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě zavřít v oběti. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze.

a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Je slyšet jenom náš dech a to, jak si koušeš nech.

nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Vždyť láska je pytel blech, tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech, tak proč si dál koušeš nechty? Prosím tě, už toho nech. Dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát.

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Trochu nálady, trochu záhady, kousek přízně na dálku.

choť bych stál. Mé dlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pár.

Jaká zrada v nás, vždy ten vnitřní hlas vlastně dávno k nám náleží. Ještě ve dveřích trocha váhání, co teď opouští, co ji pohání. A už mizí břeh, jen ho nech tvůj dech, už ti pro lásku nepatří.

pijel skotskou whisky s mechanikem firmy IBM. Brejkoval jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, napřípadáš si jako tajtrlík. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu, ať jsou jací včas.

Čověče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řeci temže, víme, že chtělo by to strukturální change,

konci nedosáhl. Na zádech má křídla.

Zpátky, proč jsem tak nesmělý? K jedné moc měkký a na druhou krátký už mě nechtěli. K jedné moc měkký a na druhou krátký.

a uvidím z jara, až to rozkvete. Nechám to plavat a uvidím z jara, až to rozkvete.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Ještě umím dejchat vzduch, honit psiska podél plotu a hvízdat nazdař Bůh, přes držku slíznout za dobrotu. Ještě umím tajit dech,

panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli, vzadu Apeniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li, vzal na půdělati, jel si údělati prostředí.

Povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel ubivoje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na Vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, bivoj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec.

která k na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti. Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností.

říkal jaro, a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

Tak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem, já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

delfínice fí na sebe pískají. Pí, pí, pí, pí, pí. A já čtu ve slovníku česko-delfíním a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfín má a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

Tančil jsem s Marií v laciným lokále, na stole půl litry, u stolu veselo zednický varhany, forte a tak dále. V říše mi šplouchalo labutí jezero. Tančil jsem s Marií v laciný putice a jsem si folklórně do skoku zavískal. Za chvíli po mně už lezla jak štěnice. Dědkové slintali, jaký má stehniska. Kroksum, krok, kroksum, krok, ten chlípný valčík, za okny voněl nám parčík. No tak pojď, Marie, bude to obrovský, já jsem tvůj louskáček, já jsem tvůj Čajkovský. Uvěř mě, Marie, jsou z tebe celý hin, já jsem tvůj Dalibor, Otelo, Lohengrín. Když se mi nepodáš, dám ti

mrcho. Čuchněte, jak voní krchov. Plav domů, Marie, už toho bylo dost. Zítra mi zaspíváš svou ódu na radost. A tebe, frajírku, zašlapu do země. Já nejsem medvěd, jsem Vašek a neštvi mě. A pak mi rytmicky střelil pár facek. Vyhráli vejvoda,

už to nevydržím, do vlasu tě vjedu, s rozkoší tě cuchám, chytnu si tě, cítím, jak ti srdce ťuká.

řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

potkával jsem v zahradě, pružnou jak tygřice, nepatřil celý svět. Já zíral v údivu, jak mlíko teče po bradě, prej nechceš ho volíznout.

uschla vzadu v zahradě. Zrovna když odkvetla, tak jí trefil šlak. Byla už postarší, přemýšlím o náhradě. A s námi to dopadne,

0: promohý na šachovnici vrchů vod a cest.
1: Jsme emigranti hledající domovy,
2: jsme uprchlíci z udýchaných měst.
0: Jsme postavič

máš místo grogu v kochmašině let. Je těžké věřit na sleční zátoku, pak možná řekneš letos na bos

0: kterej nikdy koně nesedlal.
1: Ještě v lukách voní loňské kvíti, ještě v našich kempech jasného ohně svítí.
0: Proč má pěšák vzdávat tu hru bez boje? Zač by potom celý život

a celou noc se po hmatníku honí. Zvoní v benču a duní v kytarách. Když z vysokého ohně zbyde plamínek a víly nestojí o naši lásku, máš o

0: ještě v našich kempech jasné ohně svítí.
1: Proč má pěšák vzdávat tu hru bez boje? Zač by potom celý život stál?

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Už jako kluk já měl rád les, stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes, zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřenejch loktů,

koukám na ten svět, jak se šine vpřed, jak se kačká na zahradě. Koukám na ten svět, hlavně mít všech pět, ještě chvíli pohromadě. Je tu nový věk,

Jeden říká to, druhej zase to, třetí s nimi nesouhlasí. Čtvrtej drží graf, pátej ten je pav, nese z toho ježí vlasy. Šestej vyčítá, sedmej namítá, že to nikam nepovede.

Sedím doma sám, oči zavřený, do uší jsem nacpal vatu. Jak to počítám, naše snažení nemá hlavu ani patu. Nechávám to bejt, stejně je to fuk.

chci chytit prázdnej výtah cestou do nebeských bran. A liboj, ať pomalu vypráví třeba tu starou, co už znám, jako z anglickýho krále.

mi čistý prádlo daj, i slova tu snejí prázdně, jiný mravy, jiný kraj, vezu anglickýho krále, moři mlčí Titanic, a tak pátrá, proč tam kapela hrála dál, a tak pátrá.

Vždyť malinkatá mandelinka po bramborách sílí, hakle ze zíry vystrkuje kníry. Má mě ráda, nemá ráda, nebo radši kamaráda, ať je to ten nebo ten, kdo tou bránou vejde, ten musí jít z kola ven, a jinak už to nejde.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

tak budeš taky dobytek, kdyby se zmominul. A když je otec trubec a matka královna, tak

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

hore hron, já jsem hore hronka, pojď chlapci do nás.

kde jsem jen slyšel tenhle smích. Snad kdysi s mojí spadla na polštář. To všechno už

Kristýna 14 let vyhlíží z okna louku a lurdskou kapli za ní. Lesem prý chodí pastevkyně laní, krajem jde tichý konec léta.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

přízrak Serachkejn, ale ta spící démoni najednou chtěj ven. Léta spící démoni masky odhodí 12 minut před pátou v šestém poschodí.

Proč pak tvůj dech neslyším, nechci teď bejt sám. Proč pak tvůj dech neslyším, teď na prahu dne.

roku manželství, auto, úvěr a tak dál. Všechny snese vyplní, kterých jsi se bál. Všechno se ti vyplní a přijde Sarah Kane. Dvě tkaničky z konverze,

bylo mi 30 a to je meta. Začínám dávat hloupý rady do života, taky vidět, co jsem byl za magora, chtěl bych to zpátky, koukám do monitora, jestli mi poradí, podá pomocnou ruku, někdo z mých přátel, co jich mám na Facebooku, alespoň 300, se všema chatuju si, jeden má křečka, druhý je na kaktusy, třetí má depku, čtvrtý má skejta,

30. A to je krize, psal o tom Respekt, vysílala Česká televize. Písničkáři, prý už to taky balej, o čem mají pořád zpívat, když svět je tak nesnesitelně malej. Asi si na zahrádce vyseju konopí, vyberu úspory a všechny je investuju do ropy. A na víkend si najmu Mercedesa, koupím si časopis, co jsou v něm nahý prsa. Vyzkouším techniky, čoko

Týdenní strniště, svěšený krovky, espresso z pěti cukry, čučím do obrazovky a oni se mnou. Tohle je terapie, vždyť je jim taky 30, oni vědí, jak mi je. Nikdo z nás není panic, nikdo z nás nemá holku, večeři dva Red Bulli a jednu sushi rolku. Pak online erosenku na video Skypeíku udělá tě za minutu, chce to jen trochu cviku. Před spaním zbejvá, abych se řádně opil, tak

byl vítr a zvedal se prach na polní cestě. Byl vítr a odnášel slova, co slyšet jsem nechtěl. Byl vítr a ohýbal stromy, až některý zlomil. Byl vítr a celý ten vejlet

Byl vítr a sfouknul mi sirku, pak ještě jednu. Byl vítr a hospoda s grogem v nedohlednu.

byl vítr a ze stromů schazoval z cvrklých vestky. Byl vítr a my jsme se loudali po cestě pěšky. Byl vítr a přidal se déšť, ruce nám chladly. Byl vítr a naděje na smír pomalu vadly. Prostě včerejšek nebyl zrovna ten správnej den. Prostě včerejšek nebyl zrovna ten správnej den.

nějak mi nejde spaní. Galino, pražák na vinobraní. Galino, co jsem tě prvně viděl. Galino, co jsem tě prvně slyšel. Galino,

zbytečný smrti, Galino. Nějak mi nejde spaní, Galino. Byli jsme nevybraní, Galino.

Jak z letní oblohy stín, jak to, co nevypovím, tak tě mám v srdci, Galino. Plaváček z dalekých cest, památka zaniklých měst.

vlasech, pár ztracených slůvek, třeba o kráse, frází, že tvůj vlak má jméno naděje. Až ho uslyšíš, že se zas

Když mla k večeru se zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí, kreslí mezi mech. A vůně hořícího jehličí, to jak na ohýnku čaj si vaříš, do písniček provoní ti dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rosa na kolejích.

viděl jsem dřív. Kolik je Herodů, kolik je náměstí, kolik je psíků,

Doba fala a nebe bylo modrý jako bos. Před námi volnej den a v autě hudba hrála, tak jsme to natáhli až k Niagara Falls. Já seděl tam a tady Klára,

dál železou spod. Pak začal zpívat škoda, že ten přelud krásný, já druhým hlasem k němu nelze obejmout. A pak to s námi seklo vozem.

cigára, kdo touží poznat bafalský vězení. A kašle na to, co mu doma řekne stará, hrad si s námi v jailu místo vymění. Mezi zloděje

Až nás pustěj, zase budem venku. Budem odsaď padat jak ten prout. V prvním lokále si dáme nalejt sklenku. Staré kupku říčné z těch kentuckých hrout.

krucifix, zase ne. Podělávka v ruce jako nevinnost, ale už toho mám dost. A malý princ řekl teda,

Ale vole krávo, sorry, to je od vás. Dej sem šváro, oheň vytáz. Nekecej krávo, skopová hlavo, kytaru zmáčkni a zahudlej. Světový humor, z montérek úbor, modrá bandaska, silná ramena. Zbivej vo chlastu, dám nohy na stůl, jsem nedostižnej. Když totiž mám v ruce kladivo. Kroutím ti ruku, nasadím páku, za krk karate utrhnu ucho. Toču myš suvo na správny hořiska, říkaj mi Bruno klátivej. Mám rád Big Lees a Rohlik Stones, medí mě Brigita, kadím na striptease. Na krku trandák, na nohách džinsy a máničky nežeru. Asi je zastřelím. Seš nějakej blbej, zničím ti kvádro. Se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. Těmadle rukama tahám trámy. A když dám ránu, ty vole, jako když kopne kůň.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Začouzený restauraci na nádraží, ti našla jiška při pěti na zdraví. Když mu koupíš rum a pivo, hned je vráži a svůj příběh nadšeně ti vypráví.

časem vyšel proti proudu času. Na břehu pocipřišem jsem našel pramínek vlasů.

Nejsen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád, šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašunil překvapením. I já jsem zašunil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

a když přišel ze šichty chudák hoch, doma tolik práce, že se strhat moh. Eva jenom poroučela jako král, Adam, že očistil okna, luxoval. Jo, Adame, Adame, teď v tom všichni lítáme, Adame, hochu zlatej, ty si tomu dal. Jo, Adame, Adame,

tak seděli v Bobbyho krčmě, při grogu, při kartách. Jim Baker tak řečený strčmě a Chang z něho šel strach. A skoro už blízkly se nože, když Chang měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad

Tu Ivan dal každému půlku, ten dobrý policajt, a Jim zvindal svou lulku a pliv garem po rajt. Pak spokojen začal zas hulat, že

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

z Montérek úbor, modrá bandaska, silná ramena. Zbivej v ochlastu, dám nohy na stůl, jsem nedostižnej. Když totiž mám v ruce kladivo. Zkroutím ti ruku, nasadím páku, za krk karate utrhnu ucho. Toču miš suvo na spravny hořiska, říkaj mi Bruno Klátivej. Mám rád Big Lees a Rohlik Stones, medí mě Brigita, kadím na striptease. Na krku trandák, na nohách džinsy a máničky nežeru, asi je zastřelím. Seš nějakej blbej, zničím ti kvádro, se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. Těmadle rukama tahám trámy, a když dám ránu, ty vole, jako když kopne kůň. Métr píva, hospoda zpívá, Ema má maso, o, my se máme. Courám po trafu, buchty jsou vedle, jsem rytíř pasovaný.

Zvedla se bouře, vzduchem voněl déšť, no a potom pršelo snad věky. Blesky rvaly oblohu, burácel hrom a já zíral do rozbouřené řeky. Jak kalné vlny odnáší větve, stromy,

ustal prudký déšť a já jsem se pořád ještě díval, jak kalná voda opadá, slábne její síla a někde v dálce mizí taky příval. Co mě mohl nést až tam, kam prý tunelem se vplouvá, kde platí stát.

Vločka ti ve vlasech roztává, můza je potvora, má morálku dvojí a na mě se teď hojí a přes noc zůstává. Parodie léta, vločky se tu rojí, čerstvý vítr pálí do těla a říkala jsi to sama.

A měl jsem být tvůj prvý a každý na to sází. A ty si množství frází soucit neměla. Parodie léta, to léto se mi směje. A do svítání slyšet klekání, myslím, že vím přesně, kam tenhle vztah spěje. A není v něm soucit ani pokání. Ponoř se do mých temných vln a poznáš, co se to tam děje. Ruce mít plné znělých strun a srdce

mnou. Zprvu trochu skoupá a srdci ještě bouchá tvoje ochota. A v srdci ještě bouchá píseň života. A v srdci ještě bouchá můza poeta.

ochuravěli. Jen každý třetí pak otrnul, k pobřeží berberskému plul. V noci kapitán měl zlý sen, hlas se mu ozval a pravil jen: připrav se, vezmi muže své, zítra se navždy sejdeme. Tu kapitána strach se jal,

červená hlína pod mezí, kde kvete hrách. Chtěl bych tě zase políbit o polednách. Z lesů se kouří ta pára stříbří zem. Byli jsme spolu a už nebudem. Z lesů se kouří ta pára stříbří zem. Byli jsme spolu a už

Každý z nás se aspoň jednou musel splašit kvůli ženský anebo penězům, to je fuk. Dobrý je vědět, jaký nebe mám, až se mlhy zvednou. Jestli moje hvězda září, zdali to tak je.

musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen a nejsem vzduch.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Když jsem měl bratru asi tak 5,5,

Ahoj, tak jsem tady, táto. Já už vím, čím chci být. Já se jen usmál a zachovat chtěl jsem klid. Však překvapil mě tím, že řekl, že chce být

sam si zasloužil ten pád. Vím, že to nebude jen tak. Tam začíná první slepá lež, co se z šatů svléká, a já se jí nebojím, protože vím, že padám volným pádem s tím, že špatně nedopadne. Vím,

tátou a pak učesat psy. Já, papírovej pošťák, čekám na nebeskej telegram. Kdo je hodnej,

ještě půjde, řekněte mi, kam to ještě půjde, kam to ještě půjde a co s námi bude, když to takhle půjde. Co se to tu stalo, řekněte mi, co se to tu stalo, odkud to sem přišlo, kde se to tu vzalo, co se to tu stalo.

projde, řekněte mi, co tu všecko projde, co tu všecko projde, než k něčemu dojde, co tu všecko projde, co se ještě stane, řekněte mi, co se ještě stane, řekněte mi, pane, co se ještě stane, když to nepřestane.

řekněte mi, kam to ještě půjde? Kam to ještě půjde? A co s námi bude, když to takhle půjde? A co s námi bude? A kam to asi půjde?

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

dceru, nahajnýho hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží céricnost. Na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku, jak bych vyzral nahajnýho, nahajnýho.

od rána až do večera, jako nitka, jak provázek, obrázek tvůj omotává čas. Na stole a na hodinách

Z Denveru vede silnice na západ na Fairplay. Není nějak špatná, ale není ani nej. A po hodině po dvou jízdy dostaneš se k městečku Grant. Jsou to vlastně dohromady tak 2, 3, 4 chalupy a vrakoviště aut, co nejdou už dát dokupy. Odbočka na Georgetown a jeden zakouřenej kšeft. Tam každý večer točí pivo zrzavej Ir. On říká, odkud přicházím, já na to, že chci bír. On vyprávěl mě příběhy a já u toho pil. Bavil jsem se výtečně, ale nerozuměl mnoho. De facto jen částečně, de jure ani slovo. Ale aspoň nějaký pocit mě z jeho řečí zbyl. Říká, když seš happy beat, ty musíš ztratit nějaký dveře a potom vrátit. A narodit musíš moc dobrý znamení. Rozumíš? Mě říká. Když chceš happy být, ty musíš získat, mít a pak pískat. Život mě říká, je velký umění.

0: and want it to the sound.
1: Co nejvíce česky by bylo, když chceš bezvaží, musíš umět ztrácet, zadní vrátka mít, a těma se pak vracet, a narodit se musíš na zastávce dobrý znamení. Když chceš bezvaží, musíš něco získat, musíš něco mít, a pak si můžeš pískat. Jo, život žít je velké umění. Pod poštář skryt nejmilejší knihu. Na sever jít, když táhne tě to k jihu.

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků provity tvý sluhy já nikdy nikde nenachytám. Jak klečí

vyzašlý slávy, jako vlasy v rukou jemneš. Pano si, a co si víc, co dohlíde si na každou lež. A zlí, ti si sami pomohou. Velké vozy písku zavážejí stále.

a lidé, teď je všechno proměnou. Velké vozy písku

Každý z nás se aspoň jednou musel splašit kvůli ženský anebo penězům, to je fuk. Dobrý je vědět, jaký nebe mám, až se mlhy zvednou. Jestli moje hvězda září, zdali to tak je.

chvíli bude ti fajn. Každý z nás se aspoň jednou musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen a nejsem vzduch.

probouzí, tma sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Kichot sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

rádiu pouští či koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

povídáš o naději a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Slíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatímco se kolem voda dolůžene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

0: probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty, ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí.
1: Radio Folk, plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again, don't know where.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

nocím i dnům. Šmíra si tam rande dává, ať přijdeš pozdě nebo o rozum. Závist je rozkvetlá louka,

zadýchá, přesto však myslí, že na to má. Předstírá, že je ten chlap,

0: je krátce po 22. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Tělo počkalo, tak jsem tě ještě stihnul, jenomže ty si spěchalo, tvůj cíp se v dálce mihnul. A už tě těžko dohoním, prostě máš k běhu vlohy, už tobě tedy nevoním a nestačí mi nohy.

0: se mi uteklo, abys na jiný zbylo. Ty všechny jistě předhoníš, prchneš, jak uteklo s mě. A všechno jim to navoníš, jako navonělo s mě. Prostě si drze chamtivé, co když se vydovádí. Uteče v noci mrazivé, nevděčný hajzl mládí.
1: Padá rosa do trávy, a než měsíc vylije. Na kaskády šíje skal světlo melancholie. Malá mu klestí na oheně,

podle souřadnic. Hledej místo mimo stisk, chapadel chobotnic. Tady v lomu vr-

Radio Folk. Hlava nad vodou. Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

tvoje tělo, jak ten čas letí, dnes se to otáčí, mou rolí je být opora a je čas na slova.

nepíšu vám, protože nerozumím, proč cítím se jak vy. Osype Emiljeviči, je mi teplo a jsem syt. A čtu si, kdy chci, knížky, jaké chci.

Za městem v polích končila zima. K náměstí, když jsem vykročil, já ji neznám. Najednou cítím, že se mi dívá do očí. Jen jsem se usmál, když vítr jara zlehka jí fouknul pod tričko. Chladně a krásně, jenom jsem řekl, půjčím ti kabát, holčičko. Není mým zvykem poslouchat.

Bylo to zvláštní, všechna ta slova. Vyslovit pro mou neznámou. Je z Vysočiny.

Jako já tenkrát dlouho jsem váhal, pozvání rande, jen to zkus. Krásně se smála,

Je zero na tvém těle, rychle a tiše, hladinu rozestele. Jsi chrlič na kostele, skryješ své skrýše a sklameš kazatele. Jezero na tvém těle, na tep ti sahá, jak doktor u postele. V mučírně pro nesmělé zůstala snaha, jak v plánech stvořitele. Kluci se za keřem rvou, o obraz pod hladinou. Stačí jen pohled letmý, než se setmí. Dvě místa v letním kyně, s rozumem na mizině. V zádech to divně mrazí, ve frontě na extáz.

v srdci už to zebe. To bolí, duše volá, že má těsnou vestu, že se dusí v těle, že je v těle jako z trestu. Do polí duše volá, že má těsnou vestu, že se dusí v těle, že je v těle jako

plaví se tam koně, tam darovala syné, co schystal pro mě čistou vodu v řece, teď kalí tvoje

jeden. Zůstal sám, sám, sám a neslyšel. A tak měl, co chtěl, zlatou klec a těžké sny a s tím dál, dál, dál životem šel.

chladná jsou dubnová rána, ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce od činzára, úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

týda a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože v

nos má barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody.

smutno je mi, na ten smutek není lék. Slíbil jsem ti, že se změním, a skutek neutek

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

Ve čtvrtek přišel první zvrat. Prohlásil, že má jí rád. A ona špitla do ticha, že na ní moc pospí.

že jsou možná dospělí, dospělí. A tak při sedmém pokusu, pokusu, dal jí pusu na pusu, na pusu. A zas přišlo pondělí, tak příšerně se styděli, že oba dva dělali.

se vrátím v jiném těle. Rozhodně poznáš mě lehce, budu se bavit a bude

až jsem se celá proměnila, tak jako kukla v motýla. Tak jsem tu s vámi léta žila, i když ta láska skončila. Nevěř, že kruh

Lenka, když ještě mluvit neumí, své hlavě Prahou zašumí, v strakatých podkolenkách netuší, co se sluší, muchlá se klidně ve sněhu, se zimou, co se zaběhu, vysvléká, aby stihla se,

jaro poznám po hlase. Pletené z jutoviny, hraje si v křoví na stáří. Však vědí všichni barbaři, že ještě nemá syny, že nahé je až běda. A na orloji po hlase, ta, co ti nikdy nedá.

0: písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

vyukanej z toho ráze, jsem denně, až mi slovo trne, co na mě vlastně všechno čeká, bo abych pořídil si sešit, a nevím, jestli mě to leká, anebo se mám radši těšit. Zprava se hrne vykupitel, a zleva zase dobroseři, a všichni nesou spásy pytel, a vylekaní ti měří. A kamarád je přes noc s metkem, a štětka odvedle je dámou, strašej i Jehovovým svědkem, to neohne se toho lámou. Našinec jim v tom neštimuje, protože už je prostě starej, to, co tu bylo, pamatuje, a nebojí se jako malej. Zprava se hrne vykupitel, a zleva zase dobroseři, a všichni nesou spásy v pytel, a vylekaní ti věří. Teď se to porád opakuje, dokola co svět stojí světem, a zuřivě se diskutuje, co tady zanecháme dětem. Jenže tam vzadu kdo si sedí, kdo tohle všechno naplánuje, a mne si ruce jak si medí, když fejky lidi rozděluje. Zprava se hrne vykupitel, a zleva zase dobroseři, a všichni nesou spásy pytel, a vylekaní ti měří. Protože většina jsou Češi, kteří se snaží uhrát flip.

Ještě není pozdě, ještě pořád dejchám. Ještě není pozdě, ještě pořád spěchám.

dřevěné lžíci. Matička za sklem pledne, čeká kdo na ulici, ze země zvedne upletenou rukavici. Synáček s rybí tváří a se spodními ústy sotva ji stiskne a hned zas pustí. Jestli ten hubený hoch není trochu plachý, smějí se od bucharu upocení chlapy. Trochu si vypili a teď jsou v ráži, tak vedou řeči o kuráži. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce, tolik se bojím, aby jen tak neleželi.

trout, do oken sirné knoty a na křídový papír černé noty. Servus a do rámečku, dárek pro matičku, vypálený nevoz z prsteníčku. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce, tolik se bojím, aby jen tak neleželi.

0: krátce po jedné hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Jen při chuti to i více než li cigaretku s gustem pohltí. To od koberce vžum rychle chytne celý dům. A než se naděješ, už hoří střecha sousedům. A hned je požár v celé čtvrti, sirény zní ulicí. Hasičské sbory se řítí a táhnou hadici. Však ať hasí, jak hasí, marně s ohněm zápasí. Celé město mu je málo, více žádá si. Všude zmatek, všichni mají o majetek obavy. Hned by žháře žalovali, armády volali. Každý ptá se, kdo to byl, kdo ten požár založil. Baže exemplárně zastřelit by zasloužil. Aby zachráněn byl mír, vstoupí do hry OSN. Ale jak jiskra skáče, záhy zbrojí všichni proti všem. Plamen poliká v mžiku Evropu i Afriku. Až v té válce celé lidstvo dojde zániku. Jemně zápalku jsem zažeh, hned byl plamen na světě. Však běda, přiložil se mi cufíl k cigaretě. A dřív než chytit se mi stih, upadla mi na tepich.

směrem Texas. 14 křížů, žádných těl. Stejně víme, nikdo

hvězdě kránu. To když jsem rozkládal náš stan, hvězdy bílé nade stromy. To ráno nikdo netleskal, bílý oči, černý holky, jako když vzduchem letí pel. Ale vím, nikdo neznám růz jako blánt.

stiskat bič. Cítím sladkou vůni magnolií, tuším duchy otroctví. Někde v dálce zas zní zvony,

asi 40, kdo ví. Kouká sem a v ruce nůž, z láhve rumu bude pít. Někdo včera zavřel cestu, co jsem po ní k tobě stokrát jel.

Teprv učíme se hrát a běhat po strunách, na kolenou stát a klačet na špičkách. A nesmíme to vzdát, i když nemáme svůj den, i když chtěli bychom jen.

musíme se vstát a vlastní cestou jít. Zapomínat snít a žít, no jak se dá, a je správný čas se ptát, zda jsme staří znudění.

leštěný holinky z tušky, pás vyšívaný. V ruce sklenku, když vyschne jim, připijou

Z kioský hospody zaslech jsem písničku, co mám rád. Dveře ušenku malovaný, tak jsem přidal

začne do mě kopat, z holku jsem vyléčen. Ty křusky mají 2 centy a tyhle argumenty mají na mě těžkej dopad. Zpíval jsem Štajchla Pepu a ještě dnes se klepu, potom jak ruku zvící cepu mě otloukala řepu. Zaspíval jsem jí Redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ježiš, ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štychy na palici, to jak popadla Sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musím pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má Laňka má ráda jen Deňka.

Kdo tě poprvé vysadil do větví stromu? Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu? Vidíš to předjeří jen kousek

oknem z domu, sedám si na zem pod jabloní, na mě se nikdy nedozvoní lampion jabloňových květů.

čel jak za sokolských sletů, po mně si opakují větu, kterou tě za pár minut přivítám, jak je to hezké nebýt sám. Lampion jabloňových květů, nejlepší ze všech možných světů, je prý ten, kde jsem

jakékoliv technice jsem dokonalá nula. Ač nemám ponětí, co tištěný je spoj, kéž by mi technická část z vás teď prominula. Já bych chtěl u sebe v pokoji

Vlastně by nemusel být tak docela celý. Stačí pár koleček a třeba nějaký píst. Dokonce klidně by mohl být i bez hřídelí. Snad jenom se šroubky jsem si zcela jist.

Co na tom, že o strojích nemám ani zdání, to nemůže mi bránit, abych je měl rád, jenomže stroj se velmi těžko schání, já bych byl ochoten všechno za něj dát.